0: and you don't even know it. Nitrianske rádio, rádio v Nitre, 105,4.
1: Jsou tady s námi, stačí zavřít oči, zataje dech a na všechny strany. Když máme strach, že se nám vzdaluje břeh, něco se nedá zvážit, nedá změřit, ani vypočítat musíme věřit. Nejsme tu sami,

0: Počúvam Nitrianske rádio 105,4.
1: Egon miluje Lenku a Lenka miluje Vladimíra. To je ten, co touží být uprostřed lidí sám. Egon miluje Lenku

0: že nepočúva maminku. Ani toto rádio vôbec. Lebo ja som pankačka.
1: Toto je 105,4. Rádio v Nitre.

0: lásko, chtěl jsem ti jen říct, ať koukneš do krabice rukavic, úplně ve spod v modrým papíru, je dárek tobě přímo na míru, co jsem ti dávno už měl dát, a teď je pozdě, nebreč, Sáro, slzy ti nesluší.
1: Jedna z mých

0: 105,4 Rádio Vnitre.
1: Je ňom klid, mír a pokora a srdce otvorené do korán, len láska.

Tlukot srdce zrychluje se, nejste starší ročník banér, ty však máte rozpukané. Moře smutku jeho.

0: Nitrianske rádio, rádio v Nitre, 105,4.
1: Jsem příliš starý na to, abych věřil v revoluci, a svoji velkou hlavu těžko skryju pod kapucí. A nechutná mi, když se vaří předvařená rýže, v náprsní kapse nosí ventinol na potíže. Jak to tak vidím, asi těžko projdu.

když při mě stál. Mluvil jsem s prezidenty, potkal jsem vrahy, nahý jsem na svět přišel a odejdu nahý. V 15 viděl jsem, jak kolem jeli ruské tanky, a v 50 nechával si věštit od cikánky, a dříve, než mě přijme svat.

když při mě stál. V Paříži četl jsem si ruskou verzi L'Humanité a z Bible zatím pochopil jen věty nerozvité. V New Yorku chyt jsem koutek od plastových lžiček, ale nejlepší káva je v Hypernově u rybiček. Trumfové esofy

kartu, když při mě stál. Někteří lidi mají fakt divné chutě, ale já lásko má stále stejně miluju tě. Když hážeš bílé křemenáče na cibulku, když zvedáš prst jako dirigentskou hůlku,

Bombóny hrály umile, frčeli švédský košile a někdo se moh docela dobře flákat. Když tam stál rohatej u školy,